0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Policie v Česku překročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Asi třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovali odbory ochrany dětí. Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. Shodli se na tom při jednání v Bratislavě. Po kontumaci sobotního nedohraného prvoligového derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty zůstanou v platnosti individuální statistiky zápasu. Hráčům se tak započítají branky i karetní tresty, stejně jako trenérům také starty. A dnešek bude spíše oblačný, ráno a večer se ale místy může ukázat i polojasná obloha. Na severu a v horách čekáme přehánky častější, jinde zaprší spíše ojediněle. Teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu bude chladněji.

0: Rádio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád,

000 za vstup na hrací plochu. A dnešek přinese hodně oblačnosti ráno a večer, se ale místy může na chvíli ukázat i obloha. Na severu a v horách čekejte spíš přehánky častěji, jinde zaprší spíše ojediněle. Teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu bude o něco chladněji.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Policie v Česku překročila loni k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Asi třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí. Evropa musí podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. Shodli se na tom při jednání v Bratislavě. Po kontumaci sobotního nedohraného prvoligového derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty zůstanou v platnosti individuální statistiky zápasu. Hráčům se tak započítají branky i karetní tresty, stejně jako trenérům také starty. A dnešek bude spíše oblačný, ráno a večer se ale místy může ukázat i polojasná obloha. Na severu a v horách čekáme přehánky častější, jinde zaprší spíše ojediněle. Teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu bude chladněji.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, by mohla být 15 000 korun. Digitalizované vyřizování této dávky, které se mělo spustit od července, by se ale mělo odložit. Pražská teplárenská zatím neukončila dodávky tepla. V reakci na aktuální ochlazení je naopak posílila. Například teplárny Brno oznámily, že kvůli ochlazení taktéž obnovují dodávky tepla a vody. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje a zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. A dnešek přinese hodně oblačnosti, ráno a večer se ale místy může na chvíli ukázat i obloha. Na severu a v horách čekejte spíš přehánky častěji, jinde zaprší spíše ojediněle. Teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu bude o něco chladněji.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Rekonstrukce neproběhla dle dohody a stavební firma se nemá k nápravě? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
1: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Pryč DPH! Pryč DPH!
11: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Rádio Bonton zprávy.
5: Na Bontonu zpráv zdraví Ondře Albrecht. Takzvaná předrodičovská, která se má čerpat 2 měsíce před porodem, by mohla být 15 000 korun. Digitalizované vyřizování této dávky, které se mělo spustit od července, by se ale mělo odložit. Pražská teplárenská zatím neukončila dodávky tepla. V reakci na aktuální ochlazení je naopak posílila. Například té teplárny Brno oznámily, že kvůli ochlazení taktéž obnovují dodávky tepla a vody. Ministr pro sport Boris Šťastný chce v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje a zpřísnit sankce za vstup na hrací plochu. A dnešek přinese hodně oblačnosti, ráno a večer se ale místy může na chvíli ukázat i obloha. Na severu a v horách čekejte spíš přehánky častěji, jinde zaprší spíše ojediněle. Teploty budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu bude o něco chladněji.
4: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Yeah.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
7: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
6: Fakt?
7: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
6: Tak jedeme.
7: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
14: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
15: Radio Bonton.

0: Janek Ledecký, jenom láska nás drží nad vodou. 7.57, za chvíli odstartujeme ranní bonton. S kým? Kdo nám bude hrát, kdo nás bude bavit? Skupina Lucie a jejich Daniela, ku příkladu. Zaspívá taky idol žen Petr Muk. No a dáme si jednu obrovskou světovou klasiku Eurythmics a jejich Sweet Dreams.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak pojďme se mu trošku pověnovat. Bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách budou přehánky sněhové. Dnešní teploty mezi 13 a 17.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, díky za to, že jsme opět spolu. Dnešek je oslavován jako Mezinárodní den koktejlů. Pokud jste v zaměstnání neboli v práci, dejte si třeba kávu, řízněte si mlékem nebo salkem, čímž vznikne nejznámější koktejl. No a pojďme na to. Světoznámý fotograf Jan Saudek má dneska narozeniny. Kolikáté to jsou, se dozvíte z ranního vysílání. Stejně tak jako proč si ženy většinou berou starší muže. Není to naopak, no to jsou výjimky. Každopádně těšte se i na muziku. Za chvíli třeba Stevie Wonder anebo Pet Shop Boys, se kterými to všechno odstartuje. Tak já vám popřeju klasicky skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

Pararara. Stevie Wonder v ranním vysílání Rádia Bonton. Dámy a pánové, máme 8 hodin 11 minut. Moje maličko, tedy Milan Fiala, vám přeje jen to nejlepší krásné ráno. V Praze nám teď vylezlo slunce. Krásný slunce, žblunce, zatím žblunce tedy, uvidíme, jak to bude přes den. Každopádně, ať chceme nebo ne, historii se neubráníme, a to ani dnes. V roce 1894, tedy 13. května, byl v Karlových Varech otevřen proslulý Grand Hotel Pub. Let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle se uskutečnil v roce 1911 a Kašpar tehdy překonal 121 kilometrů vzduchem za 92 minuty. No a pojďme k narozeninám. Před 309 lety se narodila Marie Terezie, uherská a posléze i česká královna. No a pojďme trošku do současnosti. 91 let má na svém kontě fotograf Jan Saudek. Proslulé jsou samozřejmě jeho ženské akty před pověstnou oprýskanou zdí. Jan je mimo jiné držitelem francouzského řádu umění a literatury. No a o jeho životě a díle vznikly dokumentární i hrané filmy a jeho práce jsou vystavovány na všech kontinentech. 82 let by se dožil skladatel Petr Habka. Byl známý nejen svými hity, například Levandulová nebo Krev toulová, psal taky muziku do hodně filmů. No, byl proslulý také tím, že žádná žena prý neodolala jeho šarmu. 61 slaví sportovní komentátor Míra Bosák se svou kariérou začínal, přátelé, pozor, jako náš kolega, dalo by se říci, začínal v rádiu Bonton. Mimo jiné v roce 2008 skončil ve známé soutěži Stardance na 3. místě. No a stejně mladá jako Míra Bosák je i herečka Zuzana Slavíková. Ta proslula, co by moderátorka šílené televizní soutěže Nejslepší máte padáka. Jo, svět je někdy šílený, jindy zas obyčejný, přesně tak, jak o tom zpívá kapelka Abraxas. Mimo jiné Abraxas jede letos turné k 50 letům existence.

0: Brand Rhythmix v ranním bontonu. Čas říká, že 8 hodin, 21 minut. Před námi další muzika, třeba Michal David a nebo Robbie Williams. Každý má nějakého toho svého miláčka, no a to se týká i dnešních meninových oslavenců. Kočky anebo psy si pořizujeme pro společnost, emoční podporu a radost. Samozřejmě ti domácí mazlíčci pomáhají snižovat stres, zahání samotu a učí zodpovědnosti, a to zejména děti. Takže kocour Gulliver a psík Atos mají dneska svůj velký den. Ano, Gulliver a Atos. No a od těch chlupáčů ke dvounohým Homo sapiens, tam je jméno ojedinělé. Svátek má totiž Serváci, to jméno latinské, které se vykládá jako zachránce nebo osvoboditel. Serváci je samozřejmě druhý z ledových mužů, kteří podle tradice přinášejí jarní ochlazení, ale pozor, přátelé, je to velmi, velmi vzácné a ojedinělé jméno, které nosí přibližně 5 osob v celé České republice. Slyšeli jste dobře, 5 lidí v republice se jmenuje Servác. No, takže tak to je. Je to tedy exkluzivita. To jen co je pravda. Takže jestli nás poslouchá alespoň jeden z těch 5 Serváců v republice, já vám přeju, Servácové, všecko nejlepší.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Robbie Williams, Love My Life, 8:32. Věkový rozdíl je jenom jedním z mnoha faktorů ovlivňujících kvalitu manželství, nikoli určujícím faktorem pro jeho úspěch. Konkretizovat to budu za dvě písničky a zpravodajství.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, poslance dnes čeká závěrečné kolo projednávání sporné vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Předlohu kritizuje opozice, která se obává toho, že změny v zákonech umožní kabinetu nekontrolovatelné utrácení a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Statistici dnes zveřejní konečnou hodnotu a detailní strukturu dubnové inflace. Podle předběžného odhadu z minulého týdne se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,5%. Ve srovnání s předchozím měsícem pak vzrostly o 0,5%. Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti True Social zveřejnil mapu, na které je Venezuela znázorněná jako 51. americký stát. Stalo se tak jen krátce poté, co dal Trump najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Ke svému příspěvku žádný komentář nenapsal. České basketbalistky Emma Čechová a Eliška Hamzová oslavili v WNBA v dresu Minnesota první výhru. A to poté, co zvítězili ve Phoenixu 88-84. Čechová k tomu přispěla 11 body a přidala i 6 do skoku. Hamzová si díky dvěma proměněným šestkám odbyla úspěšný debut v soutěži. Přes den bude oblačno až zataženo, vyskytnou se ojedinělé přehánky, s vyšší pravděpodobností se objeví na severu na horách, zpočátku budou nad 800 metrů i sněhové. Večer pak čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty odpoledne mezi 13 a 17 stupni, na západě a místy severu Čech bude jen mezi 10 a 13 stupni. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Můžeme si zaspívat takhle po ránu. 8.43, ranní bonton. Milan Fiala vám přeje krásné, dobré jitro. Za chvíli další muzika, hity, které znáte, bude tu Petr Náť a Chráň svoje bláznouctva, anebo Helena Vondráčková, či David Dale, prostě muzika, pohodová muzika. No ale pojďme k tomu, co jsme nakousli před pár minutami, pojďme k tomu manželství a věkovým rozdílům. Většina manželství u nás má věkový rozdíl mezi partnery do 2 let, pouhý 2 roky. Přestože jsou častější páry samozřejmě se starším mužem, no samozřejmě to tak je, v přibližně 10% manželství je žena starší. Ženy často vyhledávají starší muže pro jejich životní nadhled, zkušenosti a finanční stabilitu, to je taky jasný. No a mladší muži zase u těch starších žen oceňují emoční stabilitu, sebejistotu a mentální vyzrálost. To jsou věci, co? No, když to vezmeme kolem a kolem, tak společnost stále nahlíží na výrazné věkové rozdíly, dalo by se říci skepticky. Nicméně záleží samozřejmě, primárně záleží na vzájemné lásce a schopnosti partnerů řešit životní cíle. No a bobo, o tom to je.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: No Doubt a Don't Speak, 8.58, vy posloucháte ranní bonton a v té druhé hodince zazní třeba Božský.
1: Svět má ty chvíle rád, když slunce začne
0: hrát. Uslyší taky Marka Ztraceného. No a připomeneme si i jeden ze světových hitů, kapelka The Conals, 74-75.
2: Radio Bonton, počasí.
0: No tak to se nám jaksi ochladilo a to tak, že dost. Dnes bude oblačné až zatažené, ojediněle s přeháňkami na horách, dokonce se sněhovými přeháňkami. Teploty dnes mezi 13 a 17. Čtvrtek, ten se jeví meteorologům jako oblačný až zatažený a teploty opět žádná hitparáda, přátelé. Ještě o stupeň méně než dnes, 12 až 16 stupňů Celsia.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Edo, zase mám tak těžké nohy.
5: V lékárně jsem koupil Vesvein.
4: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
5: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
4: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Krásné, dobré ráno. Když se podívám na hodiny, které říkají, že přesně 9 hodin, musím konstatovat, že se nacházíme v další hodince ranního Bontonu. Seriál, populární seriál Pobřežní hlídka vydržel na obrazovkách 12 let. Nicméně, přátelé, má jiné a lepší a delší výročí. Jaké, tak to vám řeknu za pár minut. No a ani dnes nevynechám populární Žít podle počasí. No co já, meteoroložka Dagmar Honcová. No a nevynechám ani songy, tedy písničky, které máte rádi. Za chvíli třeba Anaka, Hana Zagorová a její nápad, či Maggie Reilly a Mike Oldfield, Moonlight Shadow.
2: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

osud, všechno, co má se stát, se stane. Anna K. právě teď ve vysílání ranního bontonu. Čas říká, že 10 minut po 9. hodině. No a co před námi? Pavel Horňák, idol žen a dívek 80. let. Dáme si taky The Beloved a jejich Sweet Harmony. Ale pojďme se podívat na jeden z velmi populárních světových seriálů. Jde o seriál Pobřežní hlídka. První díl měl premiéru v září v roce 89, vysílal se v 11 řadách až do roku 2001, tedy 12 let, ale poslední díl se vysílal přesně před 25 lety. Seriál, který běžel na všech kontinentech, byl k vidění ve 148 zemích a byl přeložen do 44 jazyků. No a samozřejmě ty příběhy za

0: záchranářů na plážích v LA, tedy v Los Angeles, a později na Havaji pomohli k celosvětové slávě, například Davidu Hasselhoffovi, který si zahrál hlavní postavu Mitche Buchanana, anebo taky Pamele Anderson, která stvárnila v Nadnou CJ Parkerovou. A ty její červené plavky, pamatujete, pánové? Wow!
1: Radio Bonton.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Dobrý den, středeční ráno je tím nejchladnějším z celého týdne. Představte si, že ojedinělé teploty pod bod mrazu klesaly i ve 2 metrech nad zemí. Nedá se nic dělat, ledoví muži letos udeřili pravou silou. Také nejvyšší odpolední teploty budou zůstávat relativně nízko. Nejčastěji se zastaví do 15 stupňů Celsia. Pouze na jižní Moravě naměříme až 17 stupňů. No a oblačnost bude hodně proměnlivá. Jasno, polojasno, během dne ale bude oblačno, zejména v horských oblastech až zataženo. A právě na horách očekáváme občasný déšť nebo dešťové přehánky.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: naplánované kuchyně německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen.

0: Posloucháte Radio Tonton, 9 hodin 28 minut. No a co před námi? Tak především samozřejmě muzika. Budou tu Marek Ztracený s písní Minulost. Taky zaspívá Marie Rotrová, dáme si zprávy. No a prostě budeme si prožívat a užívat ten 13. květen v roce 2026. Co nám ještě dneska asi tak přinese?
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Dobré dopoledne. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Ve srovnání s předchozím měsícem se tak zvýšila o 0,5%. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V Rumunsku se dnes ke společnému jednání sejdou lídři zemí východního křídla Severoatlantické aliance. Cílem summitu takzvané Bukureštské devítky je především koordinace pozic a zájmů před aliančním summitem v Ankaře. Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel, který se do Bukurešti přesunul spolu se svým slovenským protějškem Petrem Pellegrinem večer z Bratislavy. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě 3 rodiče, 2 otce a 1 matku. Podle organizací na podporu práv LGBT lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíše konzervativní přístup. Brankář Daniel Vladař z Filadelfie hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Playoff NHL totiž dochytal se zraněním ruky, které si přivodil už během vítězné série úvodního kola proti Pittsburghu. Dneska bude oblačno i zataženo, počítat musíme ojediněle i s přeháňkami, s vyšší pravděpodobností se objeví na horách na severu. Teploty nejčastěji mezi 13 a 17 stupni, na západě a místy i severu Čech bude jen mezi 10 a 13 stupni.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Posloucháte Ranní bonton, píseň 74-75 od skupiny The Conals. Je taková, dalo by se říci, nostalgická balada o ztracené lásce, stárnutí a melancholickém ohlížení se za minulostí. No ale každopádně, ať chceme nebo nechceme, písničky nám dělají radost, protože ovlivňují náš mozek, emoce i tělo na několika úrovních. No, hudba nám pomáhá vyjádřit a prožít emoce. Poslech hudby aktivuje různé oblasti mozku. Správně zvolená hudba dokáže snížit hladinu stresu. Prostě hudba je komplexní zážitek, který zapojuje celé naše tělo i mysl a má schopnost především léčit a potěšit. No, co se týče písní, písně na přání pro vás každý den mezi 10 a 11 s kolegou Milanem Bílkem. No a jakže si napsat, je to úplně jednoduché, 736-308-88. Radost a nějaké emoce rádi vyvoláme i u vás.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Ratatata, tak to byla skupina Tým a to bylo vlastně úplně, dalo by se říci, všechno v ranním bontonu. Milan Fiala vám popřeje krásný den s datem 13. května, užívejte si to a já se na vás budu těšit zítra úderem 8. hodiny ranní. No a už za pár minut kolega Milan Vílek a písničky na přání. Takže mějte se, čau, čau.
1: Radio Bonton.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema, jde to i bez banky.
6: Rádio Bonton a Milan Bílek.
7: Hezké dopoledne vám přeji, tak jsem rád, že vás tady mám u Bontonu. U hodiny, která nám startuje, to jsou písničky na přání, tak doufám, že jste se nastartovali dobře na tu třináctku, kterou máme v kalendáři a budu moc a moc rád, když se ozvete, budete psát a budete klidně někomu přát a někomu něco vzkazovat. O toho jsme tady, takže 736 300 888 to je spojení na písničky na přání. Pojďme na to, dobrý den, zahrajte prosím Vajáž, Vajáž. Jen tak pro všechny, které nebaví tahle zima, píše nám Pája ve své SMS-ce. Tak dobře, tím začínáme, tím startujeme. Tak ještě jednou hezké dopoledne ve středu.

Vajáš, vajáš, ikonický hit 80. let, s tím jsme odstartovali ty dnešní písničky na přání na dalšího z ledových mužů. Já jsem ještě včera, myslím, do rádia říkal a někomu vlastně vyprávěl, že tohle studené počasí bude jenom do pátku a že víkend bude v pohodě a že bude 20 a slunečno. Tak jsem to zkontroloval. Ještě dneska ráno a ještě teď a nebude, takže jako podle tohohle scénáře pojedeme až do konce týdne, ale ono se blízká na lepší časy, tak snad prý od úterka to půjde nahoru, pokud se nám to zase neprodlouží. Dobrý den, je tady psáno, zahrajte do práce Michala Tučného, vedoucí. To znamená píseň Prodavač, ona se jmenuje Píseň Prodavač a dál. Dobrý den, přeji vám pěkně středeční dopoledne. Zahrajte prosím úžasného Davida Dalea, píseň Cítím tě inside. Bude to pro všechny faninky Davida a posluchače rádia Bonton. Děkuji a přeji vám nádherný středeční den, píše nám Táně. Tak David Dale nachystán stejně jako Prodavač.

0: všichni dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáte.
1: Radio Bo

David Dale, Cítím tě inside. Je to bylo přání v té dnešní hodině, která se nám roztočila, která je naplno vaše. Hodina písniček na přání. Tak další krásný den všem do Bontonu a taky tobě. Přijeli jsme právě z maďarského Šékes Feherváru a rádi bychom po dlouhé době slyšeli nějakou českou hudbu. Třeba něco od Dalibora Jandy. Díky moc. No, zahraju třeba Kaskadéra, co by na to. A pak ještě jedno přání nezvyklé, ale jako báječné, tedy kde jste na to přišli. Dobrý den, byl by tam prosím zpěvák Cat Stevens, cokoliv od tohodle chlapíka se skvělým hlasem. Díky moc, píše nám Iva ve své zprávě a zdraví Bonton, který prý dobře hraje. No tak, to rádi slyšíme, to rádi čteme a my to oplatíme hitem Morning Has Broken od Cata Stevense ze 70. let, ale teď Kaskadér.

Morning has broken, to byl Cat Stevens, jeho velký hit z 71. roku. Splnili jsme vám další přání, jdeme na další, tak dobrý den, zahrajte mi prosím od Vladimíra Mišíka jeho variaci na renesanční téma, no jasně, zahrajte to prosím pro mě a moji kolegyňku do práce, děkuji. A pak dobrý den Milane, poprosila bych o písničku Moonlight od Sofiana, bude to pro všechny, komu se líbí, díky Sabina. Plníme, hrajeme Sofián za chvilku a teď ta nádherná variace na renesanční téma. Tady je Vladimír Mišík.

na Bontonu další přání, další splněné přání, to byl Sofiana Moonlight. Kam dál? Za dalšími skvosty, jak tady vidím, a vy nám píšete na 736 3888. Budeme si hrát As Tears Go By od skupiny Rolling Stones. Skvělé přání, díky moc Bohdana. A další prosba, dobrý den, jestli by to šlo, zahrajte mi prosím nějaké starší dabešáky. A bude to pro všechny fanoušky téhle nejlepší kapely, díky moc, píše nám Petr. Tak Petře, nevím, jak moc staré, starší a nejstarší, ale myslím, že by to všechno mohlo splnit to Never Let Me Down Again. Tak depešáci před námi, teď Stones.

0: Never Let Me Down, a to byly Depeche Mode. Tenhle hit mám rád, čas od času si ho dávám taky na YouTube a myslím, že tím končí nějaký zásadní živák. Tuším, že to bylo ve Francii třeba před 20 lety. Jak to tam David nebo David rozkymácel rukama, je tam několik desítek tisíc lidí a tenhle song natahli, myslím, na 10 minut, má to velkou atmosféru. Tak jsem si to připomněl, vy možná taky, pokud si to dáváte podobně, stejně jako já na YouTube, jako další haldy muziky. Máme lehce po půl jedenácté, to znamená, že jsme v polovině písní na přání. Dobrý den, zahrajte Michala Davida pro dobrou náladu. Díky, Matěj. A další prosba, dobrý den, zahrajte prosím písničku od skupiny Vohnout, Svaz českých bohémů, pro lepší náladu v tomto ošklivém počasí. Díky. Zdena, tak rádi posílám bohémy a posílám taky Michala Davida. Tak se lásko měj.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Volkswagen.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

hlas českých bohémů, letitý hit výborné kapely Vohnout, tak dneska jsme to neminuli v písničkách na přání. Máme před sebou nějakých 18 minut, já to typuju, šacuju na 4-5 přání, mezi nimi určitě bude i Johnny Macháček. Zahrajte prosím tuto píseň jen tak pro hezčí den, zdraví Petra z Prahy. A další prosba, dobrý den, zahrajte mi prosím Turbo, celý dnešní den budu v práci, tak mi zkuste zlepšit náladu, díky moc, píše nám Jirka. Takže Johnny Macháček, to znamená Tap Tap Orchestra. No a máte-li chuť, tak si napište úplně poslední kousky, které ještě budeme se snažit vypustit do éteru. Tak jdeme na to.

rybo, skocz mnie konecznie na haczyk, a bo to już mał, mał, mał, mał, mał. Mój żywot od malička za starou beru stál, pokrce mi po hospodách toulal a pral. Moji mámu po porodu hnedka zavřeli, když udělala banku se mnou všetky nedělí. My name is Johnny, Johnny, Johnny Maháček, rybo. Skoč mě konečně na háček a buď

Turbo, chtěl jsem jít si, hrajeme před 11. hodinou. Máme tady dvě úplně poslední přání. Dáme si Mariku Gombitovou, dobrý den, zahrajte mi prosím Mariku Gombitovou, jakoukoliv písničku, a bude to pro moji skvělou ženu, která bude slavit zítra narozeniny. Díky moc, píše Vláďa, a další prosba, dobrý den, zahrajte prosím něco pomalého od skupiny Rednex, bude to jen tak pro všechny, kteří vás poslouchají, děkuji. No a tím pádem doufám, že splněno. My si to zase protočíme zítra mezi 10. a 11. hodinou, ale ty dnešní písničky na přání jsou ve finále. Za chvilku řeknu, že podobné počasí, na které tady padalo hned několik stížností, s námi bude dál a dál, ale teď slněční kalendář. Tady je Marika Gombitová.

0: Radio Bonton, počasí.
1: Jaké počasí nás čeká dál a dál? No, nic jiného se nám z toho nevyklube. Dnešní odpoledne by sice mohlo být polojasné, ale teploty nezvykle nízko, maximálně na 15 stupních Celsia. Zítra ve čtvrtek 14. to bude dál velmi podobné. Bude zataženo oblačno na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy zmenšená oblačnost. No a teploty se budou držet na těch obvyklých maximálně 15 stupních Celsia. Počítat s tím, že v podobném scénáři pojedeme až do konce tohoto týdne.
0: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
0: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Radio Bonton a Milan Bílek.
1: Hezké dovolené vám přeji, za okamžik 11. hodina, příjemný den, posílám nějakou až do Bee Gees, máme 13. Narozeniny má právě dnes skoro kulaté jeden ze skvostných muzikantů a celosvětová hvězda Stevie Wonder. Toho rád zmíním za chvilku, teď ale Whitney Houston a Evana Dance with Somebody.

0: Dig Is Your Love. To byla skvěle sespívaná sourozenecká trojice Bee Gees, tedy Berry, Robin a Morris tady na Bontonu. Máme 13. května, já jsem připomínal rád vaše narozeniny, na ty další dojde zase zítra mezi 10. a 11. hodinách v písničkách na přání, ale dnes má taky narozeniny jeden z těch nejlepších zpěváků. Já bych se nebál říct všech dob. Právě dnes slaví narozeniny muž, který se stal, myslím, synonymem pro soulovou a popovou hudbu a muž, který bodoval v hitparádách v neuvěřitelných 7 různých dekádách. A ono se říká, že v pouhých 11 letech nastoupil do nahrávacího studia vydavatelství Motown a slavný šéf studia Berry Gordy se na něj podíval a řekl, tohle dítě je prostě zázrak. Tak přesně tak vzniklo jeho jméno, neboli právě dnes slaví 76. narozeniny držitel 25 cen Grammy Stevie Wonder. Super úspěšný byl v 70. letech, třeba díky hitu Sir Duke, který se dostal na vrchol americké chart, ale my si ho pamatujeme i z 80. Tohle zhruba z poloviny té 8. dekády a pak tam bylo i Part-Time Lover. Stevie Wonder právě dnes slaví 76. narozeniny. Pevné zdraví samozřejmě i vám, pokud to máte takhle hezky na stejno, na ten 13. květen. My se zkusíme už za chvilku podívat na silnice, jak nám to jede, no a máme tady dalšího ze zmrzlých mužů, to znamená Sarvác. A proč přichází zima právě na zmrzlé muže, tak to vám také povím do 12. hodiny. Za chvilku Verona Ztracená bloudím.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Bonton doprava.
1: Tak nám to jede, podíváme se na to krátce před půl dvanáctou. D2 59. až 13. kilometr Lanžhot Brno, tam probíhají práce údržby, nic vážného, ale jeďte v tomto místě opatrně, pravý jízdní pruh je uzavřen. Pak tady máme D35, 240. kilometr, tam máme odstavené porouchané vozidlo, to znamená Lipník nad Večvou, Mohelnice a nakonec ještě připomínám Valtice, Břeclav, tam máme drobnou překážku na vozovce, nabouraný osobní vůz, máme to bez zranění. Tak pozor na to, ať vám to jede tím dnešním ještě stále dopolednem. Posílám vám skupinu Jelem, Bad Boys Blue a teď David Stipka, Eva Farná. Dobré ráno, milá.

0: So Hard, to byli Pet Shop Boys na Bontonu. Tak myslím, že ti ledoví muži fungují na 100% tak, jak mají, protože dnes po ránu jsme tady měli dokonce mrazíky a teploty byly hodně, hodně nízko. Tak jak se dívám, tak zima na ledové muže, kteří mají svátek 12. až 14. května, je meteorologicky vysvětlitelný jev, kdy do střední Evropy obvykle proniká studený vzduch z polárních oblastí a ono se tak děje poměrně pravidelně, ne vždycky na den přesně a ne samozřejmě na 12. až 14. května, ale je pravda, že i když jde o starou pranostiku, tak meteorologové tenhle jev potvrzují jako singularitu, tedy pravidelný výkyv počasí, i když se jeho intenzita a přesný termín mohou každý rok lišit. No a po těchto dnech často následuje oteplení a s ním je spojená další postava, takzvaná uplakaná žofie, tedy ten 15. květen. A poté už by se počasí mělo srovnat a mělo by nás čekat hezké počasí, to znamená teploty na 20 stupňů Celsia a polojasno. A to já tam vidím příští týden. Tak je třeba vydržet a od příštího týdne, úterý, středa, už tam vidím počasí, které tak nějak bude připomínat polovinu května. Kdo si počká, ten se dočká. Za chvilku George Michael, Careless Whisper, teď vana plná fialek. Hana Hegerová.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Sara Parketty Amo a Ricky Poveri, jeden z největších italských hitů všech dob. Tak za chviličku 12. hodina, jaké počasí nás čeká?
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dal bych tomu titulek, topná sezóna pokračuje, to znamená dnešní odpolední teploty maximálně na 15 stupních Celsia, ale dnes by nás mělo potkat minimum přeháněk. Jiné by to mělo být ve čtvrtek, teploty velmi podobné, a také v pátek ty denní teploty maximálně na 16 stupních Celsia. Tak my si dáme po 12. kamufláž. Po 12. Rod Stewart. A nebo Dalibor Janda.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od lesa koupí auto od Esa.
4: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.
1: Radio Bonton a Milan Bílek.
0: Příjemné poledne vám přeji, 12. hodina, středa, 13. květen. Kam na víkend? Třeba na křestové a křenové slavnosti, které budou probíhat na farmě, kde to umí, v Hostíně u Vojkovic. Tak tam vás vezmu za chvilku. Teď vám posílám dál to nejlepší z muziky. Kamufláž, Belinda Carlisle, anebo Hana Zagorová a Maluj zase obrázky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: One More Night, to je královská balada od Phila Collinse, která vyšla v roce 1985. No a Phil Collins v ní zpíval o vztahu, který už možná končí, ale ještě nechce odejít, a zpíval ještě jednu noc, One More Night. Tak o čem pěla Kylie Minogue v roce 1989? Vzpomínáte, právě tenhle rok patřil této zpěvačce, která se objevila, vzešla z jednoho australského seriálu a začala bodovat především hitem I Should Be So Lucky. To byl její první velký hit. Právě v květnu roku 1989 tady byla její druhá studiová deska. Jmenovala se Enjoy Yourself. No a Kylie Minogue měla velký hit Hand on Your Heart. A pomalu se chystala na duet s Jasonem Donovanem. Opět z toho byla velká jednička. No a těch hitů bylo nepočítaně, třeba na její desce, která tady byla přesně v roce 1989, Tears on My Pillow, Never Too Late, případně Won't Change a Thing, to byl velký taneční popový hit. Tak my se dál budeme nořit do té hitparádové minulosti, už za chviličku Europe, Kerry, taky Helena Vondráčková. No a připomenu, že pozítří to startuje na šampionátu v ledním hokeji.
1: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde
2: od lesa, koupí auto od Esa.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Moje díky patří vám, a to byl Petr Rezek po půl druhé na Bontonu. Příjemné odpoledne vám přeji. No a čeká nás taky velký hokejový nervák a doufám, že se na to těšíte. Čeká nás mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Startuje se v pátek pozítří a hned na úvod turné se odehraje vlastně repríza finále z minulého mistrovství světa, kdy současně s duelem Česko-Dánsko je na programu taky zápas Švýcarsko-Spojené státy. Česká reprezentace se na šampionátu, který se do Švýcarska vrací po 17 letech, bude snažit vylepšit výsledek z loňského mistrovství světa v Dánsku, kdy jsme vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem. Tak držíme palce, no a ten první zápas ještě jednou připomínám, pátek Česko-Dánsko, 20. hodina, 15. minuta. Už za chvíli u nás Michal Hrůza, taky OMD, a teď Helena Vondráčková, Neuč slunce hřát.

bylo pro Emu a to byl Michal Hrůza na Bontonu. Máme 12 minut po půl druhé. No a dobrá zpráva přichází ze Strakonické, protože tam to bylo takové pekelné od samotného rána. Tak dobrá zpráva zní, provoz ve Strakonické ulici ve směru do Prahy u Zbraslavy byl po 6 hodinách obnoven. Ulici blokoval autojeřáb, takže průjezdno a já doufám, že nejen tam bez kolon. My jedeme dál na Bontonu, míříme ke 14. a teď si dáme jeden z největších hitů minulého století, to je jasná věc. Jsou tady Village People z roku 1978, super populární kus, chytlavá melodie a taky ikonická choreografie. Vzpomínáte? Ano, je to tak. YMCA a Village People.

0: love you. I love you. Tomu říkám skvělé zakončení času mezi 13. a 14. To byl Lionel Richie na Bontonu.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Jaké počasí nás čeká odpoledne, bude to proměnlivé, zatažené, ale méně přeháněk. Teploty se mohou dostat maximálně na 15 stupňů Celsia. Zítra to bude velmi podobné, ale očekávejme od severozápadu přibývání oblačnosti a pozítří těch srážek a přeháněk bude ještě více a teploty budou víceméně stále stejně. Maximálně na těch 14 stupních Celsia. Tak po 14. hodině je skupina Jelena.
2: Co chci, abys mě chtěla, jako chtěla mě přijít. Jediný, co chci, abys...
0: Dáme si Jirka, jestli ho... A nebo Leška Semelku.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Unavené a těžké nohy. Znáte to? Já ne. Používám Vesvein, inovativní přírodní doplněk stravy. Vesvein, podpora žil, díky které zůstanou mé nohy zdravé a vitální. Přírodní výtažky z flavonoidů, ananasu a listnace pichlavého, který přispívá k normální činnosti cévní soustavy. Vesvein, zdravé nohy, aktivní život.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Bonton a Milan Bílek.
6: Hezké odpoledne, v půli týdne vám přeji za minutu 14. Ano, o víkendu Svět knihy, velká akce ve svém 31. ročníku, tak víc za malou chvíli, teď vám posílám Leška Semelku anebo Heidi Janku, tak se spolu načančáme.

0: jasná zpráva Olympiku na Bontonu, 18 minut po 14. Příjemné odpoledne vám přeji. Velký svátek knihy na spadnutí, je to už 31. Mezinárodní knižní a literární festival Svět knihy Praha. A taky bude hostit velká jména současné světové literatury. Tak kdybyste chtěli krom té velké opulentní přehlídky, která bude přímo na místě, tak osobně dorazí třeba nositel Nobelovy ceny Abdul Razak Gurnah, nebo donedávna režimem vězněný alžírský spisovatel Boulam Sansal. No a chybět nebudou samozřejmě také špičky evropského krimi thrilleru. Tak pokud vás knihy baví a pokud byste se chtěli dozvědět daleko více o nich a chtěli byste se účastnit diskuzí, křtů, případně doprovodného programu, tak adres myslím, že jasná, jsou to právě Holešovice a tamní výstaviště, tedy Svět knihy. Výstava, která se koná, prodejní výstava, která se koná o tom nadcházejícím víkendu. Vámo se Laplaj, asi budeme hrát taky Meky Žběrky a Magda Šalmounová tento song.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: umělecké kvality. XXX do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Vámo se la Playa, to byla diskotéka roku 1983, poměrně bezstarostná píseň, má chytlavou letní melodii, ale text pojednává o nukleárním výbuchu, skutečně. Já jsem to nedávno rozklíčoval a fráze La bomba este lo, znamená bomba vybuchla, zářící moře bez ryb a fluorescenční barva kůže po obhalování a tak dál. Pánové byli velcí vtipálci, ale u nás se to ujalo jako bezprostřední diskotékový plážový hit a bylo to fajn Italo disco. Tak my si dáme za chvilku Rika, jestli ho jediný, co chci, tak tady je skupina Jelena.

0: Hvězdy a to byl Sebastián tady na Bontonu. Máme 8 minut po půl třetí, Markéta Majerová spolu s námi, přeji hezké odpoledne.
1: Ahoj.
0: Hezké, počkej, já si tady něco musím zmáčknout. Počkej, tak slyšíme se?
2: Teď.
0: Výborně. Tak ty jsi na úplně jiný mikrofonu, než jsi byla včera, je to možný?
2: Ne, já jsem na stejný mikrofon.
0: Oh, dobrý, je to všechno v pořádku.
2: Posluchači, jsme tady trošku zmatený, to je tou zimou venku.
0: Posluchači jsou ale svědky, jak my to tady ovládáme, a to si myslím, že taky není od věci proniknout do kuchyně rozhlasového vysílání. Mark, je to zima dál velká, veď?
2: Je to takový zvláštní, je to nevlídný.
0: A já jsem ti včera sliboval, že se podívám na to, proč se ty zmrzlíci takhle jako vždycky dějou pravidelně.
2: Tak povídej.
0: A je to pravidelná odchylka, která přichází takhle v půli května, říká se tomu singularita, což je odchylka od tak jako stanoveného jako počasí a proudění. Vždycky v půlce května začne proudit, no teď mě jako
2: od někud se propadá nějaký vzduch.
0: Přesně tak, no.
2: Ze severu.
0: A děje se to pravidelně.
2: Já jsem si to taky hledala, abych na tebe byla připravena.
0: Jo, no tak ty děláš. Já tady chytračím.
2: Ne, ty to víš všechno, já jsem to jenom přelítla.
0: Já to takhle zkomolil na život.
2: Ale mě fascinuje, že se to děje teda opravdu jako strašně dlouho pořád stejně.
0: Neděje se to stejně, já jsem na to nabrýfovaný, takže děje se to úplně přesně jednou za 4 roky.
2: Fakt, jo. To znamená, že teď budeme mít příští 3 roky pokoj?
0: Měli bychom mít, že by jako mělo být jako trošku zima, studeno, ale nemělo by to být úplně na ty zmrzlý muže a nemělo by to být takový studený, jako máme teď. Teď to vyšlo přesně.
2: Slyšeli jste ho, jo? Zkontrolujeme si to za rok, za 2, za 3.
0: Tak Markéta Majerová po 15. Já se na vás těším zítra i v písních na přání, samozřejmě na Bontonu.

0: mrkneme na to, jak bude zítra.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Čeká nás převážně velká oblačnost, oblačno až zataženo a místy přehánky, zhruba na 40% území. To není místy, to je dost. A denní maxima 11 až 15 stupňů.
1: Rádio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné středeční odpoledne vám přeji, za minutku bude 15 hodin, je středa 13. května, máme tu druhého ledového muže Serváce a když jsem se dívala na to, co se dneska slaví, tak mě samozřejmě zaujal Světový den koktejlu, na který se podíváme, a taky den Top Gunu. Tak vida, vida. No, vezmeme to všechno postupně, nejdřív muzika. Bude Suzy Quattro, Divokej Bill, začne Michael Jackson. Hezké odpoledne s Bontonem.

Suzy Quattro na rádiu Bonton v 15 hodin 17 minut a na snadě je otázka, zdali je libo Manhattan nebo Cosmopolitan. Ano, slavíme Světový den koktejlů každoročně 13. května. Já teda koktejly nepiju, jenom na dovolené, ale jenom o tom mluvím, hned bych si nějaký dala. A tento svátek připomíná samozřejmě umění míchání nápojů, protože to není žádná legrace, to není, že se tam jako naháže do té nádoby několik druhů alkoholu a prostě se to protřepe. Kde pak? A odkazuje tento den ke 13. květnu roku 1806. To byla v newyorských novinách poprvé publikována definice koktejlu. A ta definice zněla, že jde o směs destilátu, cukru, vody a bitters. A dnešek vlastně oslavuje barmanské řemeslo, kreativitu a celou historii míchaných nápojů, takže pokud na nějaký máte chuť, tak právě dneska je ten správný den na Světový den koktejlů, kdy si ho dát. Tedy na zdraví!

0: české kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
3: Volkswagen. Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

S rádiem Bonton zrovna se dívám, co se dneska ještě slaví, kromě světového dne koktejlů. A je taky den Falun Gong. A tak tady hledám, co to je, protože já jsem v tom teda zcela neznala. A to je duchovní meditační praxe z čínské tradice, která kombinuje mírná cvičení s učením zaměřeným na morální zlepšování. To učení se řídí principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. V Číně je tato metoda od roku 1999 pronásledována, ale ve světě ji praktikuje zhruba 70 milionů lidí jako cestu k fyzickému i duševnímu zdraví. A všechny materiály tady k té metodě jsou dostupné zdarma online a cvičení se vyučují dobrovolníky na veřejných místech. Tak prosím, jsou to prý 4 pomalá cvičení ve stoje a 1 meditace v sedě. A všem, všichni budeme cítit více pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Tak to je den Falun Gong, můžeme ho dneska oslavit, anebo můžeme začít rovnou cvičit tato cvičení. Myslím, že by nám to všem prospělo.

0: Bruce Springsteen na rádiu Bonton chvilku před 16. hodinou a já už vidím, že nás za chvíli čeká třeba Věra Špinarová. Valentino, srdcí dívčí král, každý ti říká, ty se na slunci řád. Taky bude poetika. Nebo Pet Shop Boys. No a zítra deštníky.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Zítra totiž bude převážně velká oblačnost, oblačno až zataženo, a místy přehánky. Ale to místy je na zhruba 40% území. Denní maxima 11 až 15 stupňů.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne přeji, máme tady středu 13. května, svátek slaví Servác, tedy druhý ledový muž, a pranostika praví, Pankrát, Servác, Bonifát jsou ledoví muži, to víme, Žofie je jejich kuchařka. Tak tohle je asi nejznámější pranostika, nicméně my se teď pustíme do muziky, která také patří mezi ty nejznámější. Pet Shop Boys, Sandra, to je nabídka pro příští minuty na rádiu Bonton.

Peča Boys na rádiu Bonton v 16 hodin 11 minut a já už se budu věnovat dnešním oslavencům, těmi jsou Servácové. Teda ne, že by vás byla nějaká velká skupina. Pankráců včera bylo na prsty jedné ruky, těch byly 4 mezi námi. Serváců je 5 až 6, tady se jako liší ty statistiky, ale to je jedno. Prostě je vás maličko, Servácové, a vy máte značně proměnlivý charakter, neradi se podřizujete a chcete se prosadit. A dobrodružná povaha vás prý stěží udrží na jednom místě, protože neznáme dálky. To je pro vás tak velké lákadlo, abyste se někde dlouhodobě vázali. Servácové, ať to máte jakkoliv. V každém případě obsadíte jeden velký stůl v hospudce, kdybyste se tam všichni, kteří žijete v naší republice, sešli. Tak si svůj svátek o to víc užijte a přeju vám všechno nejlepší.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Krásné odpoledne s rádiem Bonton, je 13. května a já zrovna zkoumám, co pak se právě dnes stalo v dobách minulých. Zaujalo mě datum 1736, tedy 13. květen 1736. V Brně se konal první historicky zdokumentovaný ohňostroj. To je neuvěřitelné. První historicky zdokumentovaný ohňostroj v roce 1736. Pak v roce 1894 v Karlových Varech otevřeli nově postavený luxusní Grand Hotel Pup. To byla velká sláva. A když se tady podíváme na rok 1911, tak let Jana Kašpara z Pardubic do Velké Chuchle byl symbolickým počátkem českého letectví. 121 kilometrů překonal Jan Kašpar tehdy za 92 minut ve výšce okolo 800 metrů. No a pak už mě tady nic extra nezaujalo. Když se podíváme do zahraničí, tak taky nic, co by stálo za řeč, ve smyslu, že by to byly hezké informace a nejednalo by se o nějaké války nebo jiné krutosti. A tady taky zajímavé v zahraničí, přeci jen našla jsem. 1995, 33-letá Britka se stala první ženou, která zdolala Mount Everest bez kyslíkových lahví nebo pomocí šerpy. Vida, vida. No a taky vznikla populární počítačová hra Minecraft právě dnes v roce 2009 a taky tady stojí fronta, ve které je Olga Lounová, de Rembrandt nebo Leona Machálková. Hezké odpoledne.
1: Radio Bonton. Radio Bonton.

0: se nám blíží 17. hodina a když se na to podívám, tak po 17. budeme mít Dalibora Jandu.
1: Snad jsem si měl všímat víc, dotýkat se jejich přání zlehka. Teď už vím,
0: taky bude kapela Miraj. A Abba. A zítra je to na deštníky.
2: Rádio Bonton, počasí.
0: Protože bude zítra převážně velká oblačnost, oblačno až zataženo, místy přehánky na zhruba 40% území. To je hodně místy. Denní maxima 11 až 15.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Edo, zase mám tak těžké nohy.
6: V lékárně jsem koupil Vesvein.
5: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
6: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
5: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 17 hodin 13. května, svátek slaví Servácové. Už zítra jenom Bonifác a pak se nám to snad zlepší, to počasí. Já jsem teď našla informace o novorozených mláďátkách, která jsou menší než zrnko rýže. Víte, o jaké jde mládě? Tak chvilku přemýšlejte, za chvilku si řekneme víc. F.A. David, All Stars Band anebo The Bangles. To je nabídka pro následující minuty na rádiu Bonton.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Umíte si představit miminka, která jsou menší než zrnko rýže? Tak takovými miminky se může pochlubit vakomyš, jo? To je takový, vypadá to jako myška. Je to malinký, má to asi 6 cm. A ta miminka, když se narodí, tak musí sama překonat cestu do matčina vaku. Jo? A úplnou náhodou se vědcům z Melbourneské univerzity podařilo zachytit to, jak ty miminka si tam jako putujou do toho vaku. A vzhledem k tomu, že jsou menší než zrnko rýže, tak je dost jasné, proč to byla náhoda, protože si toho prostě normálně nikdo nevšiml. A v tom vaku oni najdou teplo a přístup k mléku. A těch několik centimetrů pro ty miminečka představuje velkou výzvu. A analýza toho záznamu ukázala, že se pohybují pomocí rychlých pohybů končetin a kmitání hlavy. A končetinami dokáží pohnout až 120krát za minutu. To je strašný fofr. Zkuste si zamávat rukama, to nedáme normálně. 120krát za minutu. A teda těm miminkům pomáhají i drobné drápky a silně vyvinuté právě ty přední končetiny. A to video má asi 20 sekund, ale jako ukázalo úplně první detailní pohled na tady ten dosud nepozorovaný proces. A cesta do toho vaku je jenom začátkem boje o přežití. Ta samice rodí víc mláďat, než kolik má k dispozici struků. Takže prostě automaticky všechna nepřežijí. A podle vědců může už samotný přesun do kapsy fungovat jako přirozený výběr nejsilnějších jedinců. Teda úhlem tohoto pohledu mám radost, že lidská miminka jsou o dost větší než menší než zrnko rýže. A vakomyším to fakt nezávidím. Ale je to zajímavý objev a zajímavý pokrok. Zase ví vědci o něco víc. A my si za chvilku dáme Abu anebo Marka Ztraceného. Hezké odpoledne.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc fakci, meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.

kapela Jelene na rádiu Bonton, hezké středeční odpoledne. Máme tu druhého ledového muže, tak už jenom zítra toho třetího nějak překonat a zase bude lepší počasí. Jenom si sebou zítra nezapomeňte deštníky, mají být přehánky na 40% území. Tak uvidíme, kdyby to vyšlo, tak ať nejsme zaskočeni. Užijte si hezky dnešní večer. Markéta Majerová, tedy já, se na vás zase budu těšit zítra ve tři. A teď vás tu nechám ve společnosti například Madony, budou taky No Name a začne Beverly Craven. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zatancuj si so mnou. Dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám cvrčky.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku pan Tomáš Navrátil. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Ještě musím připomenout, že jste samozřejmě součástí koncernu Volkswagen a já se vás zeptám na jednu docela zásadní věc, protože jste relativně mladá značka, máte za sebou 8 let. Jak hodnotíte svoje působení v České republice, potažmo třeba v celém světě?
2: Z toho globálního pohledu já hodnotím za těch 8 let, že se ukázalo velmi dobré rozhodnutí uvést novou značku v době, kdy vlastně jiné značky se zavíraly. Bylo to odvážné rozhodnutí, ale zároveň ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí, protože Cupra z globálního pohledu patří mezi jedny z nejrychleji rostoucích značek v Evropě. A pokud se podívám na tu Českou republiku, tak Česká republika v loňském roce značka Cupra patřila mezi nejrychleji rostoucí značky, a to potvrzuje i první kvartál letošního roku, kde se značce Cupra podařilo být v top 10 na českém trhu, a proto ukazuje, že uvádět novou značku v dnešní době dává smysl, ale co je důležité, má jasnou identitu.
1: Kdo vytvářel značku Cupra?
2: Značku Cupra samozřejmě vytvářejí naši designéři, naši inženýři ve Španělsku. Výhoda je samozřejmě ty synergie, které máme s Volkswagen Group. To znamená, my jsme schopni nabídnout v dnešní době 4válcové motory, 5válcové motory a samozřejmě čistě elektrické motory. Což v dnešní době, kdy je velmi elektrická, tak jsme jedna ze značek, která stále nabízí osvědčené 5válcové motory.
1: Klasiku.
2: Klasiku, ale jsme schopni nabízet i nové technologie, jako jsou plug-in hybridy a nebo čistě elektrické.
1: Cenová relace samozřejmě není úplně nejnižší u Cupry, to je jasná věc, ale já vím, že máte třeba i takovou mlečkost, která samozřejmě potěší hlavně ty mladý, a to znamená, že si vevnitř v autě můžu nastavit i hlasitost motoru.
2: Je to tak, máme takzvaný Cupra profil, ve kterém si každý zákazník může nastavit tuhle funkci.
1: Máte dva modely, které jsou takový stěžejní. Jeden z nich je Terramar a druhý je Formentor. Pro koho jsou určeny?
2: Jsou pro zákazníky, kteří jsou mladý duchem, samozřejmě nerozhoduje věk. To není důležité. Důležité pro rozhodování o naší značce je design, výkon a samozřejmě odlišnost versus ostatní značky.
1: Jsou to SUVčka, předpokládám.
2: Jsou to SUVčka, ale například Formentor jsme vytvořili čistě nový segment, který se jmenuje CSUV. To znamená, ten segment neexistoval, než přišel Formentor.
1: Máte i čtyřkolky?
2: Máme i čtyřkolky s osvědčenou technologií Volkswagen Group.
1: Já vám děkuji za rozhovor. V dnešní Business Party si se mnou povídal ředitel značek Cupra a Seat pro Českou republiku pan Tomáš Navrátil. Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou. We'll be right back.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Když si jen tak jdu naší ulicí, usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5%. Za zdražování mohla hlavně paliva. Cenovky budou vyšší i u potravin. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec motoristů a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Fotbalisté Hradce Králové porazili doma Liberec 1-0. Votroci se v neúplné tabulce posunuli na čtvrtou příčku a skončí nejhůře pátí. Půjde o jejich nejlepší umístění v samostatné nejvyšší soutěži. A ještě krátce o počasí. Teploty dnes budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě bude o něco chladněji. Opět čekáme četné dešťové přehánky. Ve vyšších polohách můžou být nad 1000 metrů nad mořem také sněhové.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Tak to nesmí dát, lásku si vysnít.

0: But you're just a boy.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Na Bontonu u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Česká policie začala vyšetřovat, jestli se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Napsali to Seznam zprávy. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by mohly sportovní kluby anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Řekl to ministr pro sport Boris Šťastný. A elitní obránce Filip Hronek absolvoval bez potíží i další trénink hokejistů v dějišti mistrovství světa a natěšený vyhlíží úvodní zápas. V tom národní tým vstoupí v pátek do turnaje večerním soubojem s Dánskem. A teploty ve čtvrtek budou kolem 13 až 17 stupňů Celsia, na západě to bude jen kolem 10 stupňů Celsia. Očekáváme, že bude opět oblačná obloha, místy může také zapršet, na horách můžou přehánky, být ve vyšších polohách opět také sněhové.